V kanále jsem chtěl lovit krysy. V kanále bych chtěl lovit krysy. V kanále bych chtěl

že už to není jako kdysi. Kry jsou teď v kanálech celý hejna. Proto je to práce velmi